To bolo žartovné dielo Igora Stravinského Židkachte. Časti prvé, druhé a tretie rozdávanie. Hral symfonický orchester Norského rozhlasu, dirigoval Peter Popelka. Pokračujeme skladbou Nur ein Wink von seinem Händchen Johanna Sebastiana Bacha.

0: Podľa zistenia autorskej dvojce Dietra a Izolt Bornemanovcov až 40% všetkých celosvetovo produkovaných potravín nie je skonzumovaných. Najväčším výnikom nie je ani tak obchod, priemysel či poľnohospodárstvo, ale konzumenti. Rakúski umelci vytvorili experiment, na ktorom sa zúčastnilo 11 rôznych rodín z Rakúska a 4 týždne zaznamenávali, čo všetko jedlo aj vyhodili. Výsledok tejto sociálnej sondy môžete vidieť na aktuálnej výstave s názvom Zjedené potraviny spotrebovať namiesto nimi plýtvať v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave. Za dlhodobým projektom stojí manželská dvojca Dieter a Izolde Bornemanovci a o motivácii k tejto téme sa s nimi porozprávala redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Prečo vás tento problém zaujíma? Zaujíma vás osobne, zaujíma vás profesionálne, zaujíma vás ako občana a občianku?
2: Dann fange ich gerne gleich mit der Vorstellung an. Also mein Name ist Isolde Bornemann und ich habe mit meinem Mann eben dieses Projekt gestartet, das mit einem Buch angefangen hat. Ein Buch, das eben das Thema Lebensmittelverschwendung im privaten Haushalten thematisiert. Und mich beschäftigt dieses Thema schon sehr lange.
3: Volám sa Isolde Bornemann a začala som so svojím manželom tento projekt tým, že najprv vznikla knižka na tému plýtvanie potravinami a touto témou sa zaoberám už veľmi dávno.
2: Ich betreibe einen Foodblog und da geht's mir sehr stark um das Thema Nachhaltigkeit und da ist Lebensmittelverschwendung ein wichtiges Thema und bin so aufgewachsen, dass ich von meiner Mutter gelernt habe, wie wichtig es ist, darauf zu achten, dass man alles verbraucht, weil Lebensmittel einfach wertvoll sind.
3: Som autorkou Foodblogu, kde sa intenzívne zaoberám témou plýtvania potravín, pretože je mimoriadne aktuálna. Ja som vyrastla v takom prostredí, že som bola naučená, že sa neplitvá a preto sa tejto téme tak venujem.
1: Vy ste vstúpili do projektu ako manžel, ako partner, ako fotograf?
4: Mein Name ist Dieter Bornemann. Ich bin auf der einen Seite Fotograf, auf der anderen Seite Journalist beim ORF und kümmere mich sehr stark um wirtschaftliche Belange. Und da ist dieses Projekt besonders interessant, weil es geht natürlich auch um wirtschaftliche Hintergründe. Und die Idee bei dem Projekt war, dass wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen, wo es darum geht, dass die Lebensmittelverschwendung in privaten Haushalten sichtbar gemacht wird.
3: Volám sa Dieter Bornemann a okrem toho, že som fotografom, som aj žurnalistom v Rakúskom verejnoprávnom rozhlase, kde sa venujem hospodárskym témam a na túto tému sme sa podujali spoločne s manželkou pre jej aktuálnosť, aj pretože nás tá udržateľnosť veľmi zaujíma.
1: Môžeme hovoriť o konzume, pretože žijeme v konzumných spoločnostiach rovnako v Rakúsku ako na Slovensku. Faktom je, že veľké percento ľudí nie len na svete, ale aj v týchto krajinách má nedostatok potravín. Je to téma, ktorá je spoločensky veľmi dôležitá.
2: Ja, auf der einen Seite, die einen haben zu viel und die anderen haben zu wenig. Das ist ein Thema, das mich bewegt. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Ressourcenverschwendung. Es hat negative Auswirkungen auf das Klima. 10% der Treibhausgase werden nur durch Lebensmittelverschwendung weltweit verursacht und das sind Dinge, die man einfach ja sich bewusst machen muss.
3: Ano, na jednej strane ide o to, že niektorí majú príliš veľa a tí druhí majú zase príliš málo, ale je tam aj druhý problém, že plýtvanie potravinami spôsobuje vlastne veľmi vysoké percento znečistenia životného prostredia a je znehodnotenia, že až 10% celkového znečistenia spôsobuje plýtvanie potravinami.
1: Fotografovali ste rôznych ľudí, ktorých ste sa pýtali na tému plýtvania. Ako prebiehal tento výskum?
4: Ja, wir haben 11 Familien gebeten, dass sie 4 Wochen lang aufschreiben, was sie alles an essbaren Dingen wegwerfen. Und diese Dinge haben wir dann nachgekauft und mit der Familie fotografiert, um sichtbar zu machen, dass hier eine große Menge an Lebensmitteln verschwendet wird.
3: Oslovili sme 11 rodín, ktoré sme požiadali, aby za 4 týždne napísali všetko, všetky potraviny, ktoré sú ešte jedlé, ktoré vyhodili. A následne sme na základe toho zoznamu, ktorý spísali, nakúpili tieto potraviny a spolu s rodinou sme ich odfotili.
4: Dann waren wir noch bei einem großen Lebensmittelhändler in Österreich und haben dort 75 Kilogramm Lebensmittel aufgebaut. Das ist die Menge, die laut Statistik jeder und jede in Österreich wegwirft.
3: Následne sme ešte išli do veľkého supermarketu alebo veľkej predajnej siete potravinovej v Rakúsku, kde sme nakúpili 75 kilogramov potravín. To je to množstvo, ktoré štatisticky jedna osoba vyhodí ročne potravín.
2: In der Slowakei ist es etwas weniger. Da sind es 62 Kilo pro Person und Jahr, die weggeworfen werden. Also die Slowakei ist eher im hinteren, also positiv hinteren Feld in Europa, was Lebensmittelverschwendung betrifft. Also immer noch viel, aber weniger als in anderen Ländern.
3: Na Slovensku je táto štatistika trochu priaznivejšia. Tam pripadá na jednu osobu približne 62 kg priemerne vyhodených potravín ročne, čo znamená, že Slovensko je vlastne na tom pozitívne trochu lepšie v rámci Európy, čo sa týka plýtvania potravinami.
1: Vaša aktivita food blogerky sa venuje potravinám. Tento projekt rozširuje ten problém.
2: Auf jeden Fall. Also es ist im Buch, dass es eben begleitend zur Ausstellung gibt, gibt es schon einige Rezepte, aber natürlich beschäftigt mich das auch am Foodblog, wie man eben Lebensmittel einerseits schätzt und auch vollständig verwertet und dass man auch aus wenigen Dingen noch etwas Gutes kochen kann.
3: Kniha, ktorá sprevádza výstavu, samozrejme obsahuje nejaké recepty. Veľmi sa zaoberám tým, že čo všetko by sa mohlo urobiť z potravín, ktoré ešte nie sú pokazené, ako sa dajú znova prehodnotiť a vyrobiť z mála niečo dobré.
1: Na čo myslíte, keď idete v sobotu nakupovať potraviny do supermarketu?
4: Dass dort die Fülle an Lebensmittel überwältigend groß ist und dass das Angebot immer größer ist, als wir eigentlich brauchen. Wenn es 100 verschiedene Sorten Joghurt gibt, das braucht kein Mensch. Also da sollten wir auch selber als Konsumenten drauf schauen, dass wir nicht so viele Dinge brauchen.
3: Je vždy veľmi napadné, že aké množstvo potravín existuje, aká je nehorazne obrovská tá ponuka, taká, ktorú nedokážeme vlastne skonzumovať. 100 druhov jogurtov to nikto nepotrebuje.
0: Výstavu Zjedené, potraviny spotrebovať namiesto nimi plýtvať si v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave môžete pozrieť do 25. augusta.

0: Rádio Devín, operný zápisník.
1: Kariéra mladého kontratenoristu Vojtecha Pelku naberá v poslednom období na obrátkach. 26-ročný spevák bol v uplynulej sezóne Nerón v Händlovej opere Agrippina v Národnom divadle v Brne. Kritiky nešetrili chválami a dvere do sveta sú už pootvorené. Pomohol si súťažami, ale tiež poctivou prípravou k novým postavám. V našich končinách je to náročnejšie aj preto, lebo tradícia kontratenorov je malá. Vojtech Pelka prijal pozvanie do operného zápisníka, ktorý pripravuje Jarmila Vitovičová a Stanislav Trnovský. Na úvod si teda vysvetlíme, čo presne znamená kontratenor, hovorí Vojtech Pelka.
2: Kontratenor je v dnešní době náhrada za kastráty, kteří zpívali v 17., 18. a na začátku 19. století a dominovali opernímu světu. A kontratenor je v podstatě, já to vždycky říkám, mix takové mužské a ženské techniky a jde v podstatě o to, že používáte při zpěvu hlasivky tak, aby se mohly dostat do vyšších poloh, které jsou schopny ženy. A pak se vlastně samozřejmě kontratenor dá rozdělit na sopranisty, mezzosopranisty a altisty podle toho, jaký mají rozsah. Samozřejmě pak se ještě kontratenor rozděluje podle toho, jakou techniku používá, jestli používá spíše jako hlavový tón nebo falzet, ale to už bychom zabíhali do takových jako specifik. Je to v podstatě hlasový obor, který svým způsobem trošku zní jako žena a pohybuje se v těch vlastně v ženském rozsahu.
3: Vyžaduje si tento typ hlasu, povedzme, špeciálnu inú prípravu?
2: Ja si myslím, že pro kontratenoristy je velice dobré, když je učí žena, protože přeci jenom je to tomu oboru jaksi nejbližší. Zastávám toho názoru, že kontratenoristou se může stát de facto každý, ale jde o to, ty hlasivky jsou sval a samozřejmě je tam jakási svalová paměť, takže opravdu musíte tu vyšší polohu pořád cvičit, abyste si to vlastně usadili a i ten zpěv je o imaginaci, o té vlastně představě toho tónu, musíte si ho zhmotnit. V podstatě musíte se v té představě psychické jaksi pohybovat v těch výškách. Já třeba například jako kontratenor zpívám od nějakých 12 let. Já jsem předtím byl takový ten chlapecký sopránek, jelikož jsem měl 3letou velice pozvolnou mutaci, takže jsem, jak se říká, nejodloval. Takže se mi samozřejmě nějakým stylem zachovalo, nebo bylo pro mě lehčí si zachovat tu vyšší polohu, protože to nebyl takový ten šílený skok, kdy během měsíce z toho dětského hlásku se stane ten mužský, ale já jsem opravdu měl ty 3 roky vlastně, kdy mi to postupně se stupovalo dolů, takže si myslím, že i to je důvod, proč dělám nebo proč takhle zpívám, protože samozřejmě jsem k tomu měl jakési dispozice a samozřejmě pak už je to i o tom, jaký typ hlasivek máte. Já třeba mám krátké hlasivky, ale tlusté. To znamená, že můžu zpívat jako v rozsahu mezzosopránu a sopránu, ale díky té tloušťce těch hlasivek ten hlas vydrží a má hutnější a sytější barvu.
3: Pomáhá vám ta ojedinělost tohto hlasu, který vy máte, povedzme, otvárat dvere do světa na jiné javiska, nielen na ty české?
2: Určitě ano. Ono prosadit se v cizině je v rámci toho, že jsem Čech, trošku náročnější. Myslím si, že nejen pro Čechy, ale věřím, že i pro Slováky je to vždycky trošku na tom západě náročnější, protože jaksi se, mám pocit, malinko kouká přes ty prsty, přeci jenom ten obor kontratenor u nás nemá vlastně žádnou tradici v České republice, a nebo úplně minimální. Samozřejmě oproti třeba Itálii, Francii, Německu, tam je ta tradice mnohem větší, delší a v podstatě ty kontratenoři se objevují na scénách už 30 let a stalo se to jakýmsi naprostým standardem. Mně se to naštěstí podařilo nějakým stylem prorazit přes soutěže. Moje taková první výjezd do ciziny bylo právě Chesty Competition, kde jsem pak získal cenu publika a na základě toho ještě jsem dostal od nich nabídku, která nebyla vázána na žádnou cenu, bylo to jenom proto, že jsem se jim naštěstí líbil, tak jsem dostal nabídku právě dělat Vivaldiho La Fida Nymfa roli Morásta, což bylo v roce 2023 a na festivalu v Innsbrucku. A pak další takový výjezd do ciziny byla soutěž v San Marino, byla to soutěž Renaty Tebaldi, kterou ona sama založila krátce před svojí smrtí. Ona žila dlouho v tom San Marinu, asi 20 let. A založila krásnou soutěž, která je jeden rok pro romantickou operu a operu 20. století a další rok je to barokní sekce. A já jsem měl na tu barokní sekci a minulý rok mi to přineslo druhou cenu a cenu publika a s tím se samozřejmě navázalo v rámci toho, že tam byli různí intendanti ze Salzburku, z Versailles, z dalších významných operních domů, tak mi to přineslo třeba recital v Královské opeře ve Versailles, což pro mě byla velice zajímavá zkušenost, protože ty Francouzi zase trošku pojímají tu hudbu jinak než třeba Italové a pak mi to přineslo vlastně další spolupráci s Teatrem der Wien. Takže ono to samozřejmě nějaké nabídky přináší i třeba různé koncerty v zahraničí, v Německu, v Rakousku, v Polsku. Takže právě díky těm soutěžím a díky jakýmsi snad i úspěchům v rámci těch operních rolí ty nabídky z té ciziny postupně přicházejí.
1: Hosťom operného zápisníka bol Vojtech Pelka, mladý kontratenorista je interpretom aj nasledujúcej árie z opery Il Giustino od Antonia Vivaldiho.